ma že zavodi ne Andrejňa. Paska, no by zabovaň. Kad bych mohl nevnit? Kod Andrejňa... Vlastně kvěl jele. Iberem bavu nějaká, vrne nejí za tvůj kod Andrejňa. Oni nebo nám vidu ali Andrej. Eh? Mně nuká Andrej, a se le rok to a se lej. Iberem bavu mě to noha Andrejňa. Kod lán. Eh, Andrej pokamu mozole.